0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

get up.

0: kolem 90. Non-stop! Hit Radio 90.
1: I know what y'all thinking.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na regbity.cz.
4: RegBity, záruka kvality.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

kolem 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdan.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.

0: Za 5 minut 7 hodin, já se jmenuji Vládě Řepka, vy jste zítra Rádiem 90 a tohle jsou Vanastovky. Kouzlo udělám tak a je tu Kristýna Ševčíková a ta ví, jak se jede.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
10: Levels.
11: Vraňany nabízejí.
12: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
14: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
13: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
14: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
13: A dětem přidáme helmu zdarma.
14: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
13: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
19: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Doprava.
1: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte na dálnici D5 na 7. kilometru u Loděnic ve směru na Prahu. Tady se srazilo osobní auto s nákladním, kolona se ale zatím netvoří. Komplikace máme také v Praze na jižní spojce u Záběhlic ve směru na Barrandov. Tady došlo k nehodě v pravém jízdním pruhu. Kolona začíná už od sjezdu na Běchovice. Nehodu máme v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy, kde se srazila dvě osobní auta, tady projíždějte opatrně. A na Nymbursku na trase z Lysé nad Labem směrem na Kostomlaty nad Labem u odbočky na Semice zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut. Tady očekávejte silnější provoz. Ode mě vše, šťastnou cestu.
2: Kristýno, díky.
0: Počasí.
2: Léto nám definitivně mává. Odpoledne počasí slibuje klid a minimum kapek. V Čechách bude polojasno už během dopoledne. Morava, ta si na sluníčko musí počkat až do odpoledne. Teploty mezi 17 a 22 stupni.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Dobré ráno, s vámi je v 7 na Hitrádiu 90 Vláďa Řepka. Je čtvrtek 17. září. Čtvrtek. To tak krásně zní. A samozřejmě ještě lepší by byl pátek, ale spolu to nějak doklepeme. A zpříjemnit nám to může třeba Annie Lennox právě teď.
0: Vláďa Řepka. Hitrádio 90.

0: 7.13 poctil návštěvu Hit Radio 90 Freddie Mercury. Když jsem ho teď hrál, tak jsem si představoval, jak by asi vypadal dneska, kdyby žil. Tak byl by mu akorát 80, rozhodně by neseděl v bačkorách u televize. Koncertoval by, to je jasný. Měl by Instagram a tam by dával, co navařil. Určitě by se skamarádil se všema členkama Spice Girls a možná by jim předskakoval na turné, nebo oni jemu. Tak ani jedno z toho se nestane, ale zafantazírovat si takhle po ránu bylo docela fajn. Ale aby nezůstalo jen u těch snů, tak Spice Girls, Viva Forever, za chvíli na Hit Radio 90. Dobré ráno.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
7: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
8: Jak bych mohl?
7: Tak jak se jmenuje?
8: Maminka?
7: Restaurace! Ty jsi zapomněl!
8: Prosím tě, no dovol!
7: Karle, já jsi taky ze Zelená!
8: No vidíš! Zelená zahrada se to jmenuje! Vynikající švejžužu a na kukpau tam prechodí i ten dejdar!
7: Ale víš, že máti je spíš na ryby?
8: Neboj, zlato! Maminka si klidně může dát humra z akvária!
9: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál, úžasné prostředí, pro rodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
13: 90. Nejlepší hudební dekáda.

Už brzy se budou předávat ceny MTV za nejlepší videa. Tady pán, Chris Isaak, si jich za svůj život už pár odnesl. Za klip k tomuhle hitu dokonce 3 ceny. Klip je černobílý, klip v něm hraje s modelkou Helenou Christensen a na svoji dobu jsme toho v klipu možná viděli víc, než jsme museli. Jinak ale hruď má Isaak sice chlupatou, ale pořád mužnou a na ty ceny MTV, na ty se spolu dneska ještě mrkneme. Ale teď už si vychutnáme Wicked Game na Hit Radio 90, 7:30.

0: Prodejci kapesníčků si na koncertech Celine Dion asi dost vydělají. Když se po 6 letech minulý týden objevila ve Francii na prvním koncertě, tak tekly potoky slz. A to si Celine slíbila, že brečet nebude. Já se tomu nesměju, rozumím, že když máte před sebou tisíce natěšených fanoušků, tak se jen těžko ubráníte. Další koncert má zítra a kromě bulení se taky hlavně zpívá, tančí, předvádí roby a v tom je Celine Dion výborná. Za chvíli je tady na Hit Radio 90, vystřídám Niaga až Djorb, je 7.41, krásné ráno.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: 90. jsou zpátky.

0: Jak dopadla Sparta v evropské lize, i to se od nás za chvilku dozvíte. Já se jmenuji Vláďa Řepka a přidám taky třeba informaci o počasí. A Kristýna, ta ví, jak to jezdí. Dobré ráno, 4 minuty před 8 a Hit Rádiem 90. Doprava.
1: Pozor si dejte na Berounsku v Hořovicích, v ulici k nemocnici. Tady zasahují záchranné složky u mimořádné události. Místo je aktuálně neprůjezdné. Nehodu máme také na Kladensku, na výjezdu z Dřínova ve směru na Vyšínek. Tady havaroval motorkář do dopravní značky, projíždějte tu pomalu. Nepojízdné auto nepřehlédněte na dálnici D52 na 13. kilometru ve směru na Vídeň. Projíždějte tady opatrně. A pozor si dejte také mezi Opavou a Ostravou na silnici 1/56 u Ludgeřovic, kde srazila dvě osobní auta. Očekávejte tady z toho důvodu silný provoz.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchy.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Franto, co pak všechno se dá sušit?
6: Ovoce, houby, bylinky i maso.
5: A tvůj bůček?
6: Ten už nestihneš.
7: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
8: Kráva, kráva, kapr, kapr.
9: Kapr, kapr, husa, husa.
10: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
11: Krůta, krůta, tchos!
10: Nech toho a pojď.
11: Tchos.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
6: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
11: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
7: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
20: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
19: On air, online, v DABu i v aplikaci
21: Rádia.cz.
19: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
22: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Strany vládní koalice budou dnes pokračovat v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé chtějí snížit schodek 389 miliard korun, se kterým původně přišlo ministerstvo financí. Vláda chce rozpočet schvalovat na své schůzi 21. září. Energetici kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízené nejaderné části technologie. Po kontrolách technici předpokládají, že blok začne opět vyrábět elektřinu během čtvrtka. Americký prezident Trump ve středu pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Trump to označil za možný projev nepřátelství. No a fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. Utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1.
19: Počasí.
0: Tak se nám loučí léto, jinak ale počasí slibuje klid a minimum kapek. V Čechách bude polojasno už během dopoledne, Morava si na sluníčko musí počkat do odpoledne, teploty mezi 17 a 22 stupni.
19: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Dobré ráno, jsou 2 minuty po 8, s vámi je Vláďa Řepka, je čtvrtek, to znamená nové filmy v kinech. Podíváme se, kdo všechno míří dneska do kinových sálů. Všechno proberem, ale teď už hraju Kim Appleby. Rozjeď to!
19: Vláďa Řepka.

0: Technologie letí dopředu takovým tempem, že jednou snad uvidíme i tu Nirvánu koncertovat. Já vím, blbost, ale možná nám umělá inteligence aspoň vymyslí nějaký nový single. Nirvana v 8.12 na Hitrádiu 90. Možná jste si taky všimli té novinky, že lidé stále častěji využívají umělou inteligenci k tomu, aby třeba například z avatary svých zemřelých příbuzných promluvili. No a jako bych to neříkal na začátku vstupu, dokonce vznikají i virtuální klipy slavných zemřelých muzikantů, proti čemuž se samozřejmě bouří jejich rodiny. My jedeme Real 90, East 17 nebo George Michael budou za chvilku.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
6: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně. Salonní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.
8: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
9: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
10: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: půl deváté na Hitrádiu 90, George Michael, Láďa Řepka, vám přeje dobré ráno. A protože je čtvrtek, máme v kinech nové filmy. A na tenhle jsme se asi hodně těšili. Dokument Heleny Třeštíkové o Báře Bazikové. Tenhle ten dokument boří veškerý mýty o tom, jak si popoví hvězdy žijí v bavlnce. Bára na kameru ukazuje výpis z účtu se zbývajícími 700. A přiznává v něm třeba, že hledání chlapů je taky pěkný oříšek, když je hledáte na Seznamce. A mluvila třeba otevřeně o tom, jak jejímu muži na svatbě volala milenka. Bára Baziková ode dneška v kině a teď je tady u nás.
1: Hit Radio 90.

0: 8.39 CNC Music Factory. Jejich hudbu si dokážu představit třeba u pěknýho storíčka z náplavky. Slunce už zapadlo a na fotce se leskne barevný drink. Beru do ruky mobil, vybírám fotku, ježiš, tady jich je. Taky máte v mobilu tisíce fotek, ke kterým už se v životě nevrátíte. A ve chvíli, kdy vytáhneme telefon a stiskneme spoušť, tak prý mozku vysíláme signál, že tenhle moment si už pamatovat nemusí. Takže máme v telefonu sice spoustu fotek, ale děravou paměť. No a od toho tu máte nás, Hit Radio 90 a my vám dekádu, kterou milujeme, připomeneme. Za chvíli třeba Arrow nebo Vanessa Paradis.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
5: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky.

0: 6 minut před 9 na Hit Radio 90, Tina Turner, i ta je nesmrtelně spojená s 90. A budeme v nich pokračovat už za chvilku, jenom koukneme na silnice a taky si řekneme, jak bude.
1: Doprava.
2: Na východní části Pražského okruhu ve směru na Štěrboholi u sjezdu na Černý most se srazilo osobní auto s nákladním. S narůstající kolonou počítejte z Novopatské a z dálnice D10. Nehoda je také na příjezdu do Prahy v Cínovecké ulici ve směru do centra. Tady došlo v koloně ke střetu osobního auta s nákladním. I tady počítejte se zdržením. Pozor si pak dejte na dálnici D3 na 69. kilometru směrem na Prahu. Tady stojí porouchané auto, projíždějte tu opatrně. A na dálnici D2 na 4. kilometru ve směru na Brno si pak dejte pozor na nepojízdné osobní auto s defektem a projíždějte tady pomalu.
0: A ještě přidávám Prahu, Dejvický tunel, směr na Troju, tam je silnice uzavřena, tak počítejte se zdržením v koloně, pevný nervy.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník,
7: malíř,
6: topenář,
7: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
13: Ty v Bauhausu nevedeme.
12: A Auschus našel byste?
13: To vás zklamu, bohužel.
12: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
13: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
14: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
15: Bauhaus, když se to má podařit.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
17: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Datart uvádí Dny Merien.
19: Dny Merien, jo.
18: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
19: No to je sen.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
2: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče a řidičky tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák Bčko? Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
0: Počasí. Dnes počasí slibuje klid a minimum kapek. V Čechách už je polojasno, Morava si ještě na sluníčko musí počkat až do odpoledne. Teploty mezi 17 a 22 stupni.
3: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Jinak nás ale všechny zajímá samozřejmě, jak bude o víkendu. Tak pěkně. Ochlazení přijde až v neděli odpoledne.
3: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.
0: Já jsem Vláďa Řepka. Nechci strašit, ale na dveře nám pomalu klepe podzim. Sakra. Tak hrajeme. Paula Abdul bude, Pet Shop Boys a tohle to jsou The Verve. Minutu po deváté.

0: zajedete na chatu, nalejete víno, pustíte pěknou muziku, třeba Paulu Abdul, ta umí udělat atmosféru a po pár minutách skončíte s milenkou nebo milencem, podle preferencí, jak to teď v 9.13 říct slušně, takhle dopoledne, v obětí, to je to správné slovo. A když máte chytrou domácnost, tak si k tomu můžete zapnout třeba i robotický vysavač, na co vy hned nemyslíte. A na druhém konci vysavače manžel nebo manželka a ti to všechno vidí. Já vám nechci radit, kde máte dělat zálety. Já jsem v partnerství maximálně spokojený, ale rozhodně si u toho vypněte Wi-Fi nebo polohu. A romantiku, tu si dáme za chvilku na Hit Radio 90. Budou Backstreet Boys.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
9: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
10: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
9: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
10: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
9: A dětem přidáme helmu zdarma.
10: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
9: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.

půl desáté budeme na Hitrádiu 90, chvilku jako na horský dráze s MC Sar a Real McCoy. Jedeme nahoru, tam máme pěkný výhled, držte se, pokračujeme totiž z diskovýšek do rockových hlubin. Tady je Metallica. Tak když vyrazí na turné, tak nečekejte žádný kompromisy. Aktuálně budou vystupovat v Las Vegas, ale slíbili, že budou pokračovat i příští rok. A mají jedno geniální pravidlo, že v každém městě odehrají dva koncerty a za celý víkend nezahrají ani jednu písničku dvakrát. Což je geniální marketingový tah, aby fanoušci přišli na oba koncerty. Tak už vás nechávám v klidu vydělávat na lístky a tady je The Unforgiven na Hitradio 90.

0: Ladíte v DABu nebo na webu Hit Radio 90, my vám za to děkujeme. Je 9.40, 10,000 Maniacs za chvilku vystřídá Madonna a ta se po 23 letech vrací na ceny MTV. Tak takhle, abychom si rozuměli. Ona ceny sbírá nepřetržitě celé ty roky. Jo, jo. Jen tam skoro po čtvrtstoletí vystoupí živě. A aby ne, když má letos nejvíc nominací ze všech. Prostě Madonna. Bude za chvilku.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
3: Yeso!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: 90 jsou zpátky.
1: Hit Radio 90. 90.

0: Někdy je lepší tou ulicí opravdu chodit, nikoli jezdit. O tom jsme se opět přesvědčili dneska ráno ve Špičkách a Kolonách. Ty už jsou teď před 10:00 snad pryč.
1: Doprava.
0: Kristýno?
2: Dobré dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte na Pražském okruhu na 59. kilometru směrem na Štěrboholi za sjezdem z dálnice D10. Tady se střetlo osobní auto s nákladním, počítejte se zdržením v koloně. Nehodu máme také v Praze, a to v Prosecké ulici směrem do centra za křižovatkou s Vysočanskou. Tady havaroval autobus, počítejte se zdržením. Komplikace vás potkají také na Benešovsku v Čerčanech, v Masarykově ulici, kde šetří policie střet dodávky s nákladním autem, projíždějte tu s opatrností. A pozor si dejte na D1 u Brna na 200 km směrem na Prahu, tady stojí porouchané auto u Krajnice. Ode mě vše, přeji vám šťastnou cestu.
3: Maxi.
4: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
15: yeso!
14: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
15: La Tropical!
14: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
15: Yeso!
14: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
16: Lásko, jaký bys chtěla auto?
17: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
16: Ale já myslel, jakou barvu.
17: Barvu? Já tak to nevím.
16: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
18: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska nás čeká polojasno až oblačno, odpolední nejvyšší teploty kolem 19 až 22. A protože už se všichni těšíme na pátek, tak ten bude polojasný až oblačný. Ne úplně pod mrakem, můžou se ale někde objevit lehké přehánky a teploty do 23 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tak hezký čtvrtek, je 17. září a po včerejšku si je potřeba opět zvykat na staronový konverzační prvek zrádci. Bude se o tom zase hodně mluvit a psát a já se budu zase málo chytat. S váma už je Markéta Rachmanová. Pojďme dát čtvrtku opět nějaký ten hudební řád. Tady je Saš.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.
2: Senti. Allora dammi la tua mano.

10-10, tohle to je Alanis Morissette a jestli mě jako ženskou na jejím stárnutí něco fascinuje, pak to jsou ty její nádherný, dlouhý, tmavý, vlnitý vlasy. Ono u nás je totiž z nějakého důvodu zakořeněný, že když ženská stárne a dostane se do určitého věku, tak už se nehodí mít dlouhý vlasy. A většinou to potom všechny holky ve stejném věku najednou hoděj dolů. Chyba. Ještě pak si oblíkneme pastelový barvy a rázem je nám 75, takže dokud to roste, dejte tomu prostor. Dámská jízda to bude tak trochu i za chvíli. Annie Lennox, Gloria Estefan a nebo Whitney Houston.

0: Boston, Hit Radio 90. Pěkný čtvrtek.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
7: Snídani?
6: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
7: Oběd?
6: Divadlo Hibernia uvádí
8: romantický muzikál
6: Saturnin.
8: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
6: Od září 2026
8: v divadle Hibernia.
9: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
10: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

Posloucháte Hit Radio 90. Hezké dopoledne. Čínská společnost otevřela úplně novou obrovskou fabriku na humanoidní roboty, ve který místo lidí pracují humanoidní roboti. Takže to celý připomíná scénu ze sci-fi filmu Já, robot, ve kterým taky humanoidní roboti běžně vyráběli další humanoidy a byly jich tam tisíce. Já jsem včera večer se koukala na film Demolition Man. A většinu těch věcí, co nám tenkrát v těch 90. letech, ze kterého ten film pochází, nám prostě přišla jako sci-fi, tak teď normálně žijem. Třeba tam byla scéna z porady, kdy na místě byl v místnosti jeden živý člověk a ten zbytek byl úplně suverénně připojený online. To jsme si přece všichni, včetně dětí, báječně zdokonalili v covidu. Takže už by ty roboty možná mohly pomalu začít učit zákony, že robot nesmí nikdy ublížit člověku, protože jinak máme problém. A byl jsme si hodně daleko. Dál ladíte Hit Radio 90. Tady už jsou Lighthouse Family. Hezký dopoledne.

0: Na Hitrádu 90. Annie Lennox. To dnešní ráno bylo už o něco chladnější než ty předchozí. Víkend, co je před námi, bude asi na dlouhou dobu pěkný, relativně teplý. Sobota, ta by měla být opravdu fajn, tak včas pořešte něco na grill, svolejte přátele, kamarády, protože v neděli už by je všechny od vás vyhnala zima a nestačily by vám teplý deky. Od pondělí pak bude odpoledne maximálně 13 stupňů. No a 90 jsou za moment zpátky.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho 90kového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Už víš, co máš s tím ramenem? Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
4: Takže musíš zase někam jinam.
3: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
4: To bych taky potřeboval.
3: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
5: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.

0: Elton John. Víc není potřeba říkat. Skoro v 11 hodin. Doprava.
1: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte v Praze v Nuslích, v ulici Na Veselí, na křižovatce s ulicí Nad Jezerkou. Tady se stala dopravní nehoda, počítejte s omezením. Komplikace jsou také v Praze na Kunratické spojce, na kruhovém objezdu s Libušskou. Tady se střetlo osobní auto s motorkářem, i tady počítejte s komplikacemi. Pozor na Českokrumlovsku na silnici z Větřní, na Rožumberk nad Vltavou u odbočky na Malšín. Tady se stala dopravní nehoda, počítejte s omezením. Komplikace jsou také na Rokycansku mezi Mítem a Kařezem, kde zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut. I tady projíždějte opatrně. A na trase z Olomouce na Šternberg za Bělkovicemi Lašťany havarovalo auto, počítejte se zdržením. Ode mě vše, přeji vám šťastnou cestu.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Rodinný dům v Moravské Třebové Boršově za 7 milionů 749 tisíc, zahrada ve Šternberku na Olomoucku za 1 milion 680 tisíc, chalupa v obci Vesce na Táborsku za 1 milion 550 tisíc, garáž v České Kamenici na Děčínsku za 390 tisíc a chalupa v Novosedlech na Strakonicku za 4 miliony 490 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr!
7: Kapr, kapr, husa, husa!
8: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Kruta, kruta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: O počasí už jsme se dneska trošku bavili. Dneska polojasno, oblačno, někde může lehce zapršet, ale žádné drama. Teploty odpoledne 19 až 22. Pátek na tom bude velmi podobně, jenom teploty budou ještě o kousek výš.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Hezké dopoledne, přesně 11 hodin. Markéta Rachmanová s vámi. Hodina nabitá hitama to zase bude. Určitě všechny znáte, jenom jste na ně možná během toho životního šrumce zapomněli. Ale teď nás čeká stálice napříč generacema, hlavně když zapneme televizi.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: To jsou dvě holky, které si říkali Scarlett, Independent Love Song na Hitrádu 90, 10 minut po 11. Vypadá to, že vysoké ceny benzínu mají přece jenom nějaký pozitivní dopady, protože lidi v kravatách, co normálně jezdili do práce v SUV, tak to vyměnili za vlaky. A více tak druží napříč sociálními vrstvami s lidmi, co takhle do práce jezdí vlakem prostě běžně už několik let. A pokud ceny benzínu ještě porostou, tak možná se v tom vlaku jednou kravaťáci odváží dojít si i na záchod.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky

0: Šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
0: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
0: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
0: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozu, pozor, chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus a co plátky Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Tohle je taky hezký příběh kolem jednoho hitu. Švédský producent Jonas Ekfeldt je autorem a zpěvákem toho celého, ale protože měl hodně práce ve studiu, protože píše i pro jiný hudebníky a muzikanty, tak si najal dublera, modela Manuela. Možná Manuel nebyl jenom model, možná to byl i prostitut, bůh ví co, v 90. to bylo všelijaký. A ten Manuel prostě vystupoval za něj a otvíral pusu na playback. Nikdy se to Jonas nikterak nepokoušel skrývat, jako třeba Milli Vanilli. A navíc jako na severu vlastně lidi odjakživa neřešili úplně, jestli ten dělá to a tenhle ten tohle, spíš řešili věci kolem toho, jak se zahřát a uživit. Dneska je Jonas paradoxně doktorem práv a taky se hodně věnuje IT a moderním technologiím kolem umělé inteligence. Takže je možná jenom otázkou času, kdy vyplivne znovu nějaký, tentokrát AI song, a vytvoří si k němu AI alter ego. Všechno je možný. Předevčírem to bylo 28 let od legendárního pražského koncertu skupiny Depeche Mode. Tak co bychom to byli za rádio, kdybychom vám je nedali?

0: pecky non-stop do 12. Stihneme ještě Rock Set, taky Natalie Imruli. A právě teď to byl John Cicada. Hezké dopoledne.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: To je úplně k sežrání.
4: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Cože? Říkala Yogis?
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Čtvrteční dopoledne uteklo jako voda, Natalie Imbruglia a je to poslední, co vám dáváme před 12. hodinou. Připravený je také dopolední souhrn událostí. Podíváme se na oblohu a teď ještě silnice. Doprava.
1: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Opatrně projíždějte na dálnici D10. Na 63. kilometru ve směru na Turnov se došetřuje dopravní nehoda dvou osobních aut. Zdržíte se pak na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Kolona je tam od 23. po 18. kilometr sjezd Ohřech. Tady se zdržíte okolo 15 minut. A tato kolona ovlivňuje také příjezd do Prahy po dálnici D5. Řidiči tu popojíždí od 10. kilometru Loděnice. Zdržení je tady okolo 30 minut. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
10: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
11: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
10: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
11: Jirská kletba.
10: Tak přijďte.
12: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
13: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
15: Auto z druhé ruky?
16: No, trochu se bojím, co koupím.
17: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
16: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
18: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
19: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
21: Pepo, vstávej.
22: Nemusím.
21: Pepo, už je 8, vstávej.
22: Nemusím.
21: Je pátek, Pepo.
22: Nemusím.
21: Musíš už jít.
22: Nemusím.
23: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
24: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
25: 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Vedení ANO, SPD a motoristů dospělo k dohodě, která umožní schválit v pondělí na jednání vlády návrh státního rozpočtu na příští rok. Původní schodek 389 miliard korun se sníží o jednotky miliard. Policisté dnes kvůli anonymní bombové výhrušce evakuovali hořovickou nemocnici. Opustili desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policisté v průběhu dopoledne výbušninu nenašli. Všichni pacienti i personál jsou v pořádku. Česká televize plánuje do roku 2030 propustit 12% zaměstnanců, tedy zhruba 350 lidí. Vychází to z dlouhodobých plánů, které už dříve schválila rada. Česká televize v současnosti zaměstnává bezmála 3000 lidí. Naši tenisté se utkají zítra a v sobotu s výběrem Spojených států amerických o postup do finálové fáze Davis Cupu. Duel se uskuteční na tvrdém povrchu v pražské O2 aréně, kam se týmová soutěž vrací po 13 letech. Hrát se bude na 3 vítězné zápasy, páteční program začne v 15 hodin, sobotní o hodinu dříve.
2: Počasí. Dneska polojasno, oblačno, někde může lehce ještě zapršet, ale žádná dramata, teploty 19 až 22. Pátek na tom bude velmi podobně a teploty ještě o kousek výš.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Čtvrtek, poledne. Měl by vám někde poblíž vonět oběd, abyste to dneska dotáhli s úsměvem až k večerním zprávám třeba. A pokud vydrží ten úsměch i po nich, tak to bude příjemný bonus. Tak cukry nahradíme hity, co mají sílu. Hezký odpoledne přeje Markéta.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.
3: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerů Personální sputnik.

mimochodem nikdy nesundá svůj pověstný klobouk a taky dlouhý kabát. A představte si, že obojí je trend letošního podzimu. A když na sebe k tomu ještě navlíknete červený kalhoty a hnědou koženou bundu, tak budete totálně podle newyorskýho aktuálu.

0: Dnešního Fashion Weeku. Za moment jsme zpátky, hezké odpoledne.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
5: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
6: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
5: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
6: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
5: A dětem přidáme helmu zdarma.
6: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
5: Nejjednodušší cesta nahoru vede přes Happy Sport.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90. I could stay awake just to hear.

Posloucháte Hitrádio 90, dvě minuty nám zbývají do půl jedné, pěkný odpoledne. Anket, kde se volí nejlepší místo pro život nebo nejkrásnější město světa, nejdokonalejší destinace pro dovolenou, tak takových anket je samozřejmě strašná spousta. Ale teď je venku jedna aktuální, dá se tomu docela věřit, protože zatím stojí časopis Time a volila se tam nejvíc cool čtvrť světa. Tak nejsou to ani Vinohrady, ani Letná, bohužel ani brněnské Žabovřesky, ale z těch evropských míst hodně bodovala Valencie, Lisabon nebo Londýn, taky Atény byly hodně vysoko, protože tam se to prý poslední roky opravdu velmi zvedlo, ale všechnu slávu světa pro sebe ukradl Soul, který má údajně nejvíc cool čtvrť světa, která se jmenuje Yongno. Skvěle se tam najíte, pobavíte, žije to tam opravdu každý den od rána do večera a lidi jsou tam šťastní. Podobně velebená je také japonská Osaka. Ano, prosím, teďka, kdyby mi kurýr doručil něco z místní čtvrti plný jídla do Tombory sem na stůl, tak by ten čtvrtek byl zase o kus hezčí. Dáme se Stinga už za chvíli, tohle jsou Corner Shop, Hit Radio 90, hezký den.

0: Boy Slim v době Ozempiku a Monjara jakoby ztratil svou vlastní identitu. Vlastně je potřeba těmhletěm lidem, co si píchají injekce na hubnutí, upravit i content, takže žádné řeči o obědě, žádné řeči o odpoledních svačinách. Pak nevím, co nám kolem 12. hodiny teda zbyde, ale dobře. Hezký odpoledne, budou Banderas, taky R.E.M., Hit Radio 90.
1: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Doprava.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D1 na 178. kilometru směrem na Brno u sjezdu na Říčany havarovala 4 osobní auta. Počítejte tu se zdržením v koloně asi půl hodiny. Na pražském okruhu na 19. kilometru ve směru na dálnici D1 za sjezdem na Ořech havarovalo osobní auto s nákladním. Blokují jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří od Chrášťan. Tady se zdržíte asi 15 minut. A tato kolona ovlivňuje také příjezd do Prahy po dálnici D5. Řidiči popojíždí od 10. kilometru Loděnice. Zdržení je okolo 20 minut. Ode mě všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Halo! Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschwitz našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
12: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: Firma na zážitky
11: CZ.
16: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
17: Tiskne, kopíruje, skenuje.
16: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
17: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
18: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
19: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska nás čeká polojasno, oblačno, odpoledne teploty kolem 22 stupňů, zítra to bude velmi podobné, déšť jenom výjimečně a teploty kolem 23.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Už je čtvrtek, od té doby, co začala škola, se ten čas nějak zase vleče, nepřipadá vám? Na víkend si naplánujte určitě něco hezkýho, protože počasí vám to určitě neskazí. A třeba nevěsty, co vyděšeně sledujou radar, budou v sobotu fakt spokojený. S vámi Markéta Rachmanová, jdeme hrát.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Prosím vás, k tomuhle vám něco povím. Ta písnička vznikla v roce 1996 na objednávku. A to na objednávku anglické fotbalové asociace před mistrovstvím Evropy, který se pořádalo tenkrát přímo v Anglii. Jako jediná písnička v historii britské hitparády dosáhla na to první místo ve čtyřech různých obdobích s různýma verzema, protože existuje třeba i vánoční facelift. Pro nás bylo jinak Euro 96 samozřejmě mega úspěšný, protože tým, kterýmu nikdo moc nevěřil, skončil druhý. Nic lepšího pro naše repre už potom nepřišlo.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom, živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Umělá inteligence ruší pracovní místa,

0: www.p.jobs.cz.
1: Je tu OP24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP24 platí jen do 30. září.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Víkendová O2 Arena bude patřit Davis Cupu. Naše tenisti už trénujou a včera se na tréninku objevil taky Palo Habera, který sám aktivně dlouhý roky tenis hraje a na pozvání Jakuba Menšíka se přišel nejenom podívat, ale dát se s ním taky pár výměn. Napsal o tom potom post na Instagram. No a největší obavy měl Palo z toho, jestli Jakubovi nějak dramaticky neohnul ty tréninkový plány. Tak moc držíme palce našim proti Americe v naší hale. Začíná se zítra v 15 hodin, sobotu pak ve 2 odpoledne. Teď Hanson, Hit Radio 90.

0: Michael Jackson si ze svého filmového koláče už uzmul spoustu peněz, protože ten hraný dokument vydělal opravdu nepředstavitelné sumy. No a pozor, je tady jedna úplně žhavá informace, kde vlastně nepůjde asi o to, aby se na tom vydělali hrozný peníze, ale půjde o to dostat opravdovou emoci do kina, protože je to opravdu velmi čerstvá informace, ale 28. října jde celosvětově do kin ten úplně poslední koncert, na kterým zaspíval Ozzy Osbourne v Birminghamu. Byla to obrovská síla, která bohužel ještě dopadla korunovaně tak, že vlastně on pár dní po tomhletom koncertu zemřel. Takže koncert Ozzyho jde celosvětově do kin 28. října. Já doufám, že se tam potkáme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
7: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
8: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
7: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
8: Jirská kletba.
7: Tak přijďte.
9: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
10: Devadesátky jsou zpátky.
11: Hit Radio 90.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Radio 90. 90 non-stop.

0: Vrať se zpátky, neopouštěj mě, brečím, přines mi zpátky mou CD kolekci. To bude nejoblíbenější část. To byla ona, Petu Benton, také Ellie Campbell's UB40, Baby Comeback na Hit Radio 90. Ivo Alač už je v tuto chvíli s vámi, přeju vám krásný čtvrtek. Lucie má pro nás aktuální informace. Doprava.
1: Na dálnici D1 na 178. kilometru směrem na Brno u sjezdu na Říčany havarovala 4 osobní auta. Blokují levý pruh. V koloně se zdržíte asi 20 minut. Popojíždět budete také na Pražském okruhu. Na 19. kilometru ve směru na dálnici D1 za sjezdem na Ořech došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním. Blokují jeden pruh. Tady se kolona tvoří od Chrášťan. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s pomalým provozem a nárazově i s kolonou, a to v úseku od 10. kilometru po sjezd na Pražský okruh.
2: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Kráva, kráva!
7: Kapr, kapr, husa, husa!
8: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Krůta, krůta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.
13: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
14: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
15: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového. 90.

0: počasí.
1: Polojasno až oblačno, ojedinělé přeháňky. Tak by to mělo vypadat během dneška ještě. Nejvyšší teploty 17 až 22. V pátek, zítra podobně. S deštěm nebo přeháňkami, hlavně na severozápadě a západě území. Večer by pak měla oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty 12 až 5. Nejvyšší denní 18 až 23.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: České dráhy dneska oznámily rekordní zisk. Přiznám se, že vlastně těch zpožděných vlaků jsem letos taky úplně tolik nezaznamenal jako dřív, takže se možná všechno obrací k lepšímu, doufejme. Jeden vlak je tady teď i před námi na Hit Radio 90. Soul Asylum.
0: Hit Radio 90. A Ivo Alač.

0: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes!
3: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
10: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině.

Úžasné spojení Rose a Tiny na Hit Radio 90. Už zítra začne v O2 aréně Davis Cupový souboj Českou SA. Američané proti nám zvolili taktiku, která je tak trošku levá. Lhečkovi a Menšíkovi se podle statistik úplně moc nedaří proti tenistům hrajícím levou rukou. A když přišly omluvenky Frice a Paula, tak musel kapitán soupeřů Brian nějak vykompenzovat tu absenci dvou hráčů první dvacítky. Takže povolal tenisty hrající levou rukou. A zajímavý je taky, že z těch tří nováčků, které povolal, jsou dva s českými kořeny. Austin Krajíček a stejnojmenný syn bývalého českého reprezentanta Martina Dama. Tak, více Čechů tam bude. Jinak už se taky ví, jak bude vypadat složení pátečních dvojic. Ve tři odpoledne nastoupí Menšík proti Tienovi a potom Lehečka proti Sheltonovi, čerstvému finalistovi US Open. Tak samozřejmě budeme držet palce. A teď si dáme Jamiroquai, Virtual Insanity na Hit Radio 90.

0: The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles, Night Radio 90. Tohle bylo taky něco, co se tady u nás až tak často nehraje a rozhodně to osvěžilo náš dnešní odpolední playlist. A něco podobného se stane zhruba za 20 minut, protože dnešní 3 ve 3 budou ještě mimořádnější. Bude tam jeden z mnoha remixů jednoho obrovského 70-kového hitu. A potom taky jedna z nejlepších cover verzí Princovy písničky. A nebude to Nothing Compares to You. Určitě si na to počkejte.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. A nagrý, brds.cz.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: svůj jedinečný hlas naplno předvedla Mariah Carey právě teď na Hitrádiu 90 a teď hlas od Lucie. Doprava.
1: Na 178. kilometru dálnice D1 se stále došetřuje nehoda 4 osobních aut. Blokují levý jízdní pruh. Zdržíte se asi 20 minut. Na Břeclavsku na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska se vytvořila asi 8-kilometrová přerušovaná kolona. Počítejte tu se zdržením. Na dálnici D11 v místě omezení na 56. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové došlo také k nehodě. Kolona má asi 3 kilometry, zdržíte se okolo půl hodiny. A před nájezdem na dálnici D55 od Babic směrem od Otrokovic na Veselí nad Moravou blokuje provoz nehoda 2 osobních aut. Tady se tvoří kolony v obou směrech.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: To je úplně k sežrání.
9: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
10: Cože? Říkala Yogis?
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
14: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Podobně jako dnes by mělo být i v pátek, tedy polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, tedy hlavně na severozápadě a západě území. Večer by pak měla oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty by se měly pohybovat mezi 12 a 5 stupni a nejvyšší denní budou opravdu hodně podobné těm dnešním 18 až 23.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Dneska má narozeniny jeden z nejlepších filmových tvůrců posledních 35 let. Nedávno se věnoval Elvisovi, předtím velkému Gatsbymu a rodné Austrálii. Asi všichni milujeme jeho Moulin Rouge, před kterým ještě udělal Romeo a Julie a prvotinu Tanec v srdci. No a právě z těchto devadesátkových filmů oslavence Baza Luhrmanna budou dnešní 3 ve 3. Dva budou teda z té moderní verze Shakespeareovy klasiky a odstartuje to remix jednoho sedmdesátkového hitu, který se vrátil tenkrát do hitparád díky použití v Tanci v srdci.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Nedivím se, že to, co právě doznělo na Hitrádiu 90, označují mnozí za nejlepší cover verzi Princovy písně. Před 5 lety tragicky zesnulý Quindon Tarver zpíval When Doves Cry, před 10 lety i na vzpomínkovém koncertu na Prince a předtím taky v pouhých 13 letech ve filmu Romeo a Julie. Z toho byl i hit Love Fool od The Cardigans a dali jsme si takzvaný ballroom mix Love is in the Air Johna Paula Younga, který budoval v hitparádách po použití ve filmu Tanec v srdci. Filmy dnešního oslavence režiséra, scénáristy a producenta Baza Luhrmanna měly vždycky úžasné soundtracky, tak jsme si je teď připomněli na Hitrádu 90. A Bazovi přejeme všechno nejlepší ke 64 nám.
1: 3 ve 3 na Hitrádiu 90.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
10: Vinylovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
12: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
13: Jsem hrdina.
14: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
14: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
14: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů

0: dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Včera bylo oznámeno, že Královna popu zahájí letošní předávání cen MTV, které se bude konat v noci z příští neděle na pondělí našeho času. A není se čemu divit, když má Madonna nejvíce nominací, celkem 11. I v 90. se jí to povedlo dvakrát mít nejvíce nominací, po 9 v letech 1998 a 1990, kdy taky otvírala celou show tím svým památným vystoupením ve stylu francouzského baroka s hitem Vogue. Tak jsme samozřejmě zvědaví, co předvede letos. A teď už jsme zvědaví na Bon Jovi a Always na Hit Radio 90.

0: na Hit Radio 90, jeden z předních představitelů Eurodanceu, Be My Lover od La Bouche. Mimochodem i o Eurodanceu se bavíme v jednom z našich dílů Vypalovačky.
1: Vypalovačka, jediný podcast o opravdových 90. Protože my jsme tam fakt byli. Poslouchejte v podcastových aplikacích a na Hitradio 90.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
3: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
1: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
4: 90 jsou zpátky.
1: Hit Radio 90. 90.

0: I na koncert Duran Duran jsme vás letos vzali. Mohli jste vyhrát vstupenky na Hit Radio 90 a doufám, že se vám to líbilo tak jako mě. I Ordinary World během toho pražského koncertu samozřejmě zaznělo. Teď to zaznělo i v našem čtvrtečním odpoledním vysílání. A na řadě jsou aktuální informace od Lucie. Doprava.
1: Na pražském okruhu na 80. kilometru ve směru na letiště na úrovni Herinku došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním. Blokovaný je tam pravý jízdní pruh. Kolona se tvoří od Modletic. Popojíždět budete i na dálnici D1. Před omezením na 23. kilometru směrem od Prahy na Brno počítejte s přerušovanou kolonou v úseku asi 5 kilometrů. A opatrní buďte na dálnici D8. Na 72. kilometru směrem od Prahy na Drážďany dejte pozor na nákladní auto s defektem odstavené u krajnice.
2: Maxi.
3: Noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
5: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
6: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
7: domo@elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
8: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
9: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
10: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
9: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
10: Jirská kletba.
9: Tak přijďte.
11: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
12: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
13: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
14: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
15: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
19: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Pátek, tedy zítra, by mělo být podobně jako dnes, s deštěm nebo přeháňkami hlavně na severozápadě a západě území. Večer by pak měla oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty 12 až 5, nejvyšší denní 18 až 23.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: I teď na předávání cen Emmy vypadala ta moje někdejší platonická láska Michelle Pfeiffer naprosto úžasně, stejně jako před 31 lety v Nebezpečných myšlenkách a v Coolioově klipu k něm.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Bude 50 let ode dne, kdy se v kuchyni Larryho Malena Juniora potkali budoucí členové YouTube, kteří tenkrát reagovali na jeho inzerát ve škole. V Dublinu k tomu bude jedna pěkná víkendová výstava, další tříměsíční začne příští středu v Paříži, kdybyste tam měli cestu. A YouTube by také příští pátek měli vydat nový single. My jsme si teď připomněli jeden z jejich nejzásadnějších singlů, One, na Hit Radio 90. Za chvíli For The Cause.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
10: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
11: Hit Radio. Hit Radio.

Na Hit Radio 90, Dr. Alban a One Love, no a jeli vaší láskou film. Připomínám první celorepublikové kinodny, akci, během které bude možné vyrazit do kina za stovku, což bylo vlastně možné všude naposledy v devadesátkách. No tak teď to bude možné znovu ve skoro 200 kinech ve 141 městech tuhletu sobotu a neděli. Na stránkách kinodny.cz se můžete podívat, kdy a kde, co dávají. Doporučuji třeba v předstihu vidět toho našeho vyslance na Oscary, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, anebo další dokument představený letos ve Varech, Robert Richardson, Bílý ďábel, ten se mi líbil v Karlových Varech úplně nejvíc z celého programu, takže doporučuji vřele. Za chvíli taky doporučuji skvělou věc od The Waterboys, The Hole of the Moon na Hit Radio 90, ale teď už určitě poznáváte, co se nám to rozjíždí. East 17, Stay Another Day. Tak krásný čtvrtek a zůstaňte s námi.

0: Naši farmáři to letos nemají vůbec jednoduché kvůli suchu, vysokým cenám energie a hnojiv a taky tlaku levného dovozu ze zahraničí, tak je podpořme, alespoň třeba na farmářských trzích nebo nákupem typicky českého zboží a produktů z českých farem. Teď jsme si dali The Farm a All Together Now na Hit Radio 90, taky forma podpory, a za chvíli Blink 182.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90. Britney, za chvíli dvě naše Lucie, Daňková s přehledem zpráv, ale ještě předtím Vytvar vás dopravou. Doprava.
1: Na pražském okruhu na 80. kilometru ve směru na letiště na úrovni Herinku došlo k nehodě osobního auta s nákladním. Blokovaný je tam pravý pruh. Kolona se tvoří od Modletic. Na dálnici D1 se také zdržíte. Před omezením na 23. kilometru směrem od Prahy na Brno počítejte s přerušovanou kolonou dlouhou asi 5 kilometrů. A nesouvislá kolona se tvoří také na příjezdu do Brna po dálnici D1 ve směru od Prahy. Popojíždět budete od stého 69. kilometru, kde brzdí kamiony, až po sjezd na Břeclav. Osobní auta projedou levým pruhem s menším zdržením.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
17: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
18: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
19: Tvůj pocit po projektu?
1: Jipi!
9: Jo!
19: Jé!
1: Jipi, jipi!
19: Hornbach. S námi to zvládnete.
10: On air,
20: online, v DABu i v aplikaci
21: Rádia.cz.
20: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
22: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Na současné úrovni je základní úroková sazba od června. Prezident Petr Pavel podle očekávání vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prezident poukazuje na to, že kompetence svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Loni se vytřídilo rekordních 770 tun léčiv, přesto je každý pátý Čech hází do koše. U příležitosti blížícího se Světového dne úklidu připomíná projekt Nevyhazuj léky, že pozornost si zaslouží také domácí lékárnička. Tu bychom měli kontrolovat pravidelně, ideálně každého půl roku. Druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům zítra zahájí Jakub Menšík s Lernerem Tienem. Utkání začne v 15 hodin, poté Jirka Lehečka vezve finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona. Hraje se v O2 aréně, kde na páteční program naváže v sobotu ve 14 hodin utkání v deblu.
23: Počasí.
0: A já ještě přidám informace od meteorologů. V pátek by mělo být podobně jako dneska, tady je převážně oblačno až polojasno. I když se tady objeví déšť nebo přehánky, hlavně na severozápadě a západě území, a večer by pak měla oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty 12 až 5, nejvyšší denní 18 až 23.
23: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Mezi třemi vetři jsme si dneska dali písně, které jen tak ke slyšení v rádiích nejsou, a i v té naší další pravidelnosti filmový hit v půl šesté si dáme jeden skvost. Budou zpívat tři slavné herečky, tak na to si určitě počkejte. Teď už ale Dario G.
23: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA. Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu?
11: Barvu? Já tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na Hitrádiu 90 Elton John Believe. No a teď už je čas na náš dnešní filmový hit půl šesté. A protože je to dneska 30 let od vydání soundtracku First Wives Club, tedy k filmu Klub odložených žen, mohli bychom si zahrát třeba Moving On Up o Them People. Ale před chvílí jsme tu od nich měli něco jiného. No tak co třeba I'm Still Standing v podání Marty Walsh? No ale to by zase byly dvě písničky stejného autora Eltona Johna za sebou. No tak si dáme to, co mají všichni z toho soundtracku nejradši.

0: Mohl jsem říct, tohle byly na Hitrádiu 93 dámy, který mě teď schodně kulatých 80, ale nemůžu, protože nás Diane Keaton v loni 11. října bohužel opustila. You Don't Own Me, s ní teď zpívali Bette Midler a Goldie Hawn, což byla, jak jistě víte, ústřední trojice milovaného a velmi úspěšného 90. filmu Klub odložených žen, ve kterém tohleto samozřejmě zaznělo a byla to ta nejpopulárnější věc na soundtracku, který vyšel přesně před 30 lety, tedy 17. září 1996. Tolik náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90. Teď doprava s Lucií.
1: Doprava. Doprava.
2: Na pražském okruhu na 80. kilometru ve směru na letiště na úrovni Herinku došlo k nehodě osobního auta s nákladním. Blokovaný je tam pravý jízdní pruh. Kolona se tvoří od Modletic. Popojíždět budete také na dálnici D1. Před omezením na 23. kilometru ve směru od Prahy na Brno počítejte s přerušovanou kolonou. Zdržíte se asi půl hodiny. A nesouvislá kolona se tvoří na příjezdu do Brna po dálnici D1 ve směru od Prahy. Popojíždět budete od tého 63. kilometru, kde brzdí kamiony, až po sjezd na Břeclav. Osobní auta projedou levým pruhem s menším zdržením.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Yeah!
4: Jipi, jipi!
5: Yeah!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Rádio 90.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
9: Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Mami, já mám řidičák!
14: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
15: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
16: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
19: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
20: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče autobusů a tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák, ideálně Dčko, ale může být i Bčko nebo Cčko. Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
1: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
2: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
1: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
2: Jirská kletba.
1: Tak přijďte.
0: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Kruta, kruta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Devadesátka. Hit Radio Devadesátka. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio Devadesátka.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysvpříběhem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: To je úplně k sežrání.
6: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Cože? Říkala Yogis?
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
8: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
10: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
12: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
13: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
14: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
13: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
14: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
13: A dětem přidáme helmu zdarma.
14: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
13: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
0: Hit Radio 90. 90.

kolem 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Franto, co pa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
1: A tvůj bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
4: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firemních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion@prague.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: vám 90. Non-stop. Hit Radio 90.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

Právě posloucháte Zónu lásky na Hit Rádiu 90.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: 90. Nejlepší hudební dekáda.
5: So put your hands down my pants and I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert and you're getting two thumbs up.
4: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
6: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru.
3: Jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Hit Rádio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.